nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa